know that you need me. Matej mješa za nas runi išo temu přeladku do dženstnišeho ranja a tiž hučpnu môžu vám nitko podač, hač došli z tich svišime mezdrujim tute titule. V kreji hučpu spieva Greta Čolichec zromadne z Nový dobu. Tiž Teju Hantušovu svišime ze Sim zakuzvana. A za ma šo svoj čas, vodem spieva džens ráno tu Michal Cyš. A netko, že tu viezo dále a to s Mirčinom Veclichom.

0: Na pošestřichě.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranje. V cirkvi sjatuju Petra a Pavlova v hodžiju, du kvílu portál a pobočne rota zatvarja. Kajž je zdjeli serbský superintendent Kristof Rumel, sú 4 drevěrne rota odpovědne pomnikoške ty ponovič dali a dalše kompletně znova natvarič dali. Dživa je venkec blídanja z Votrova přeuzava, kotraž je na zakralne mobiliar specializovana. Vjacač cí štvorčine vúdavku, nieže 40 000 euro, je evangelsko-lutarska krajna cirkej Sakske přeuzava, zbytk ma hodžiska vosada sama pfatič. Cirkej v hodžiju vopsti lica 950 let. Viacerým väčším staroniam v Horní Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janik Vočo má dalšie informácie.
3: Kaj zdjelichu budeske horniovužiske kliniki redukuja tohodla kapacitu ve biskopičanskej starovni o nimale 100 miestnú na dohromade 207 posta. Z napravu chceťa dom dôvodobne zakovač. Ve menších staroniach, kaj štych karite ve Budešine, sviateje Moniky ve Kamencu a sviateje Ludmile ve Krosčicach, porno tomu vulke čeže personála dla nimaja. Kaj šrekne vednica krosčanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosť personála ve domje s 62 miestnami.
2: Menšie staronje moža lepe na vúpade personála reagovač, praj Venclova. Přichod žitanje v Hučinje stej na račkach. Kaj še zdjeli rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG, nemoža vykovanju žita hižovac civilitovo pospodarič. Za příčinu mjenuje zavod předovšem stupace údavky za logistiku a vúdžažovanje stejnišča, kaj štež přibirace nároky na kvalitu. Tu kvilu tam prúvaja, hač nemoža vodnožku za čas žňu sezonálne dale vúživač. Vúkačišča za to je hospodársa organizatorisce zvopravdžomne koncept, kotrež tu kvilu zdjevaja. V Hučinjanskej žitarni sú dotal trédu prúvali, skvádovali, kajž tež picu za skot předavali. Sič za serbskú reč a regionálnu identitu Zari pýta za klitu nových kozistov a kozistky. Kajž zamujči z džela môža sa zajímce vodnitka za cieči intenzívny rečný kurs serbštiny s mienom Domoj Přízevič. 12 miestno Zari má. Hač do 1. oktobra požadania přijímuja. Od letuša apríla vukne na krabatom vúdvorju ve vulkých žarach jednače ľudí ve tukvilnom druhým rečnom kursu serbsce. Kurs spichujete Založba za serbský ľud a Zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo projekta je domovina. V obsiedžeriu liesa pola Mivora za kociš buchu za dále vedenie Vohožanskej jame vúsvojene, skorža dále pred Zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajž je zdjeli Zelená liga Kočebus v svojom aktuálnom okolníku, nie súdnictvo ešte vo skoržbie rozsúdživo. Tohodla chceťa skoržbnice náležnosť dženca v onlinovom seminárie tematizovač. Pravýznik predstaví miestrujem argumentáciu potrechených v obsiedžeriu, kotre šanze vústavová skoržba má a čo dla sovúdani, juristi se dále za škyt klíme vojovač. A to môže bychu, naše džensnejšie povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro ve Budišine pokaza cínače stopňov k tomu čaja širým ročile na nebiu, hač doši po ňa masa zväčšo dela podešťovač, tu sa predíža také započovo miholič, hake poponiu so potom trošku uvedri, noce miho potom sucho ostač a juce zmieme, tu išto slunca a bude čoplišo, dženca, zalieze žive slibro na maximálne 22 stopňov ve biu dňa a te viesča dženca v Kinsporku.
0: Všetko ok, na pučach a na drohách. Zdjelče nám pak rade ručuš, so tam nešto zmeni, jeli nešto vúľadače, snanom bieny vyskač, kýba nekeké hačenia alebo dalšie mylenia. Pod Budešin 7400 nás civeranie docpieče, kýba písače nám pojesť. Naši app MDA Serbia môžete s nami četovať.
1: Serbský rozvoz.

0: Heisa, jednich nie niče hoša, hač so rano pelče ich hona čuva všetkých vubuči, za druhých je to zase znamio so se imu deriče. Hač nukle, kokoše, kačke abo podspule, drobne skot maja mnose doma, a jun lubuja, kajše je beno šota, kozarcach a sušecach na zanju.
1: Za jedno svojbnym domom bola Serbinec v Kozarcach hubšie striva so zelená vúka hač k rece, pri kotrejš šumia vúľke lístčové štome ve Viciku. Tam pasu so kokoše Michaelis Serbinovie. Nedom podľa má ona pod sadovcom vauku, blítko a koščostýl. Lieca menujúce svoje ľubušky sama škýta pred vúľkými ptákami.
2: Ja som ju podľa stava a to je jen taký šiličov. Najmo tun votorka, dele šile, či celé nagle, dele. Ha, ja sem lečo, nejo žanu mu dosanč, ja sem mojamo ju kukke koščo. Ha, to pa še on glejpo njemo sputal, ha čuni se ja putla stava, alzo, zajmo to šunjo, ale niče s mojimi kukušami, so moje.
1: Viac hač cice či kokošu Michaeli Serbinova má junu čorno-bjeve mišane a junu oranžojte. Šitke sú romadže ve vúľkým kúrencu, kotrež sú jej synojo k nároninám natvarili. Za to sedaj potom tej šieka, abo dobrá kokošaca pečen. Družiny kokošku je sa jej Michaeli Serbinova dokladne upytala.
2: Dele, te oranž, sem pa si ja dala, dokud si ja cova jemu tu ne barbu meč v nizozemské posvač. A to sem ja, hej, ja sem ja v koštoč šieku, sem si ja dala posvač. A voto sú odvali 22.
1: Kišnetko po zarodže dundaja a zelené trave pikotaja. V Sušecach bola Marion Suchec je to podobné. 24-letná nima pak jenož kokoše, ale tiež kačky a nukle. Šo ona sama lada?
3: Ja si musím najazdať, že ho činí kvázi tá hygiena. Když jen kus o to přemysluje. To když je potom ty nesmžák, on má za nedy vůkla stát, že jen pod vůpoře lada jen z najmenša kůže týždňu ty doby čisto činč. Hej, já tím kam byli zvířat a jen potom ty má, kam byli kukoše nukle, ne, to by jen ty vyliče, kus jace činč. Hej, v zimu může jen potom kus dělat ječ, ale potom ty lada, co má jen do švitoratu.
1: Zorno za pizzovanie bere nedom od vesnana a syno za skot cíva svojba sobu nadživa, tak Marion. A ona sa potom voušo, dokova vokovo zviera to stará, haj samo jejka doma v ulenie.
3: To som ja podľa to šišla, dokýž mu sme junu obo dvojice, moje milí, malke čipky, sme rádi, že sa to starala. A potom som moju mač prašala, že ona, ja som probu prašala, Marin, že si ešte knávali nám chodám več, a potom spravala, a jen brud automátov, než to bola.
1: Trošku neušidne dar za modostnú šak to je. Přišem, za Marion súša to k tomu. Runie tak, kajš rezanie. Nukle hižo sama zareza, za kokoše má pomoc. A na koncu má cela svojba nešto nabliže.
0: Kačky, nukle a kokoše na svojske zárodže plahovač, špicovač a potom naposled kvizotiš zakytovač, o tem je Benošota rozpravil. Domiace skut tunčako nie je jenož dživo, ale ústod tiež zábava a veselo, kajš je zoniu. A tiež ja sovi zostajne veselu, dež mi rano honač budži. Pola Nikola Škuli z vás to zavište tiež tak je. Dobre, nie. Netko budžíva srbský rozvoz.

Just such menšinu Dona povosi mi hier. Haja, naše novosće ve v obrazach, tež ako kivaja vam kužu tydžin sredu tu pola nas a tež tutun tydžin, máme tuž zaso impresie toho, što je na polu kultúre a politiky Serbach takle zajšvim tydžinju vážne bylo. Kunst tydženja hajtunšak bie pelnene ze svedženjemi ze spiwom a tyž ze hučbu, tak so zecach 675 letne vopstače se svedčili. Nešto kilometru dale su pančicach Kukovje, tamnejšie komunikacijske arenie, na svojbne svedžen všeprosili a zase nešto kilometru ručosmia Budešin, mienujúce Gopšinje, sú modostní v ubeďovanie Power Serbia vozročili. Šuče votam sme impresie naromadžili, ale pokúkneme tiež ešte raz do Rubielčic, kdež sú ekumenický dvorový svedžin sobotu svedčili. A v Kamencu tam však vábia karusele, autoskúta a cokorová vata na tamnišu borsč, hišča čtejúcišeho júsviča a my máme vizotež krásne impresie miestrujím vo šulerským čahu punželu z miesta von na borsč. A tiež vo hodžiu, tiež hotuje sa na 900 a postate v obstače tamnišie cirkvie sme pobyli. Tošo vidíte vodnetka na našej internetovej strone a našej app MDR Serbia pod heslom Novosče ve obrazach. Klikče sa tuž na kuždú patrasnúc.

0: Ani to wiezo jeszcze nie bierzo, hacz do dziewięćdziesięć minucy jeszcze wusowamy, a nie tylko przepodam słowo do Niebelczyc.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj maczęca Tadeja Bedrichec.
2: Bóg rzeczy, wszyscy. Nic jenosze w wielkich dziwach, albo w Bożym wsi, ale w każdym okamiku. Tuż praszenie nie je, hacz on rzeczy, ale hacz zwolny wsi posłuchać. Dola buď skedjny, přetož tež nepřečel ryči. Vun ryči samsnu ryč. Ale nic se samsnem vodpoladom. Vun suje dvile, živi strach a čiri dospěcha. Jeho vůz je vábjacu a vodru, dokož boji se míra a pokoja. Vun chce nemě a zvádu mě s čurikami. Vun chce všitko to, štož bo zacpěva. Žež nepřečel ryči, roště čeža. Ale když dokvane sucháš, slyšíš, so je Boži vůz hinaši. Vůn ne treba rýč, so by sušaný byl. Vůn přijde mělčo, ale nie se váhu. Vůn tyž úžaduje, ale bez toho, so by tvočil. Vůn koriguje, bez toho, so by zasudil. A samo, tyžče na češky počvoje, dary on tvoje vůtrybě mír, kotr svět vůjasnič nemůže. Tohle ne průj jenuš vůz, ale průj, šo by tebi zavostaje. Tam, když bo řeči, zvostavaja mír, spokojnost a tišina. Přetož věrnost haru netreba. Ona treba jenož vůtrobu, kotráž je tichá. Otevřena a zvolniva doš, so by ju slyšava, so by Boha slyšava.
0: Nábožné svůr k dní má dženca na toku a zamovitosti nebyčanské osady Tabea Bedrichec.

0: Přesáčme činu po osmich je Maty G-Spoke, je netko zas obšimný a to spolcajemi.
1: Policia z G.
2: V Kamencu je při křižovanišču na severní droze prásnovo pončilo rano tobě. Tam je šoférka auta nalivo odpočit, chcova a prásne do napřečo přijedúceho auta. Jedna osoba so tam lohko zraní a škoda vúčinia 12 000 €. V Mivorázu běchu v zajšich dňach paduši popuču, a to při kolijach a v skváče, pokranili sú viacere 100 metrov koporového kábla, tež vonio hašaky sú sobu zali a tež značku jezdidva. Miecna škoda vúčinia nimale 10 000 €. V Radebergu tam sú paduši drotne koleso pokranili, kýž steješe v pince viace svojbnoho domu. Koleso mieše hodnotu viacat 6 000 €. A v budeskim okresu to bu žona v internete zjebana na Facebooku, je so ona navabič dała za investíciu z vysokej renditu, přes WhatsApp je so potom s pozdatným finansným poradžuarom skontaktovala a na to 6 500 € še pokazova, wo môžete si mysliť, čo nitko přinže, potom so kontaktná osoba viac nepřizevi a šo so ukopa jako ulka bža.

0: Že sa čmenšinou do napu dževiečich nedomie a tu špoladneme do dženstnišich zakských novinov, potom veseli so tam na fúče Kerstin Krolova vulky foto jej v lokálnom džilu vinované. Postalit zárodnistvo Krolec ve Vúdvorju. Čeho dla kvitky z Vúdvorja prostředleje Džerža, tak ríka dženstniši titul serbských novinách, kotruž venuje so předušim tiež Kerstin Krolovi ako v osobinie, Mateo.
1: Vočin, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Hej, mě s Serbami je so předsvíž o derečuha a serbských kupcov se jara váži, Kerstin Krolova zakským novinám přeradži. Lica, vie a tyka cici elementu za kamenskú borš a s tým nic došť, tež ve pozadku kamenské boršče má za floristov vůjku za mojitosť. Hižo nekotre leta koordinuje Kerstin Krolova minuce rozdělenie nadavku, zo nebe za žane zároveňstvo převile dživa bylo a zo by kužde takrec džil tohle kšefta bylo. Ona zjaza zároveňka s komiteom Boršče. Votladaja voto organizuje junu v obmesac, tež stajne blido za floristov z okoline. Haj 12 floristov a floristko so při tým rozmovia vo nových trendách v obfatiznach a votem, što je nového.
0: Jeliceče viac zonič vo Krolec zárodnistvie z Vúdvorja, dženstnišim lokálnym dželu zakských novinu, je im v obširne artikel venované.

0: Ja se myslím, no ich z vás budžime my rozvozhonice stajne ráno péčich za serbskej hučbu. Nechto školi pak votuči snanodeš ráno péčich vod honača do švunzasa raz škričiari. No haj, čieni sa potom merzaja, druze so vesela, pretož je tobie zo znamio zo sa honači deriče. Hač pak nupkle, kokoše, kačky abo podspule, drobne skut maja mnoze z nás doma a juntiš ľubuja, kež beno šota, kozorcach a zulšecach na zoni.
1: Za jedno svojbnym domom bola Serbinec v Kozorcach húbše striva so zelená úka hačk rice, pri kotrež šumia vúľke lístčové štome ve Viciku. Tam pasu so kokoše Michaelis Serbinovie. Nedom podľa má ona pod sadovcom vauku, blítko a koščostýho. Lieca menujúce svoje ľubušky sama škýta pred vúľkými ptákami.
2: Ja som ju podľa stava a to je jen taký šiličov. Najmo tun votorka, dele šile, či celé nagle, dele. Ha, ja sem lečo, nejo žanu mu dosanč, ja sem mojamo ju kruke koščo. Ha, to pa še on glej po njemu sputal, ha čuni se ja putla stava, alzo, zajmo to žunja, ale nič s mojimi kukušami, s moje.
1: Viac hač cice, či kokošu Michaeli Serbinova má junu čorno-bjeve mišane a junu oranžojte. Šitke sú hromadže ve vúľkým kúrencu, kotrež sú jej synojo k nároninám natvarili. Za to sedaja potom tež jeka abo dobrá kokošaca pečen. Družiny kokošku je sa jej Michaeli Serbinova dokladne upytala.
2: Dele, te oranž, sem pa si ja dala do kresiacova jemu tune barbu meč v nizozemské posvač. A to sem ja, hej, ja sem ja v koštočši jeko, sem si ja dala posvač. A voto sú odvali 22.
1: Kišnetko po zarodže dundaja a zelené trave pikotaja. V Sulšecach bola Marion Suchec je to podobné. 24-letná nima pak jenož kokoše, ale tež kačky a nukle. Šo ona sama lada?
3: Ja si musím najadze, že ho činí kvázi ta hygiena. Ještě kus o to přemysluje. To když je potom ty nesmžák, on má za nejde vůko stát, že jen potom vůpo, že hledá jen z nejmenší kůže týždňu, kdy doby čisto činč, hej, jak tím kabili zvířat, a jen potom ty má, kabili kukáše nukle, ne, doby jen ty vyliče, kus jace činč, hej, v zimu může jen potom kus dělat ječ, ale potom ty hledá, co má jen do švitoratu.
1: Zorno za pícovaně bere nedom od vesnana a syno za skut celá svojba sobu nadživa, tak Marion. A ona sa potom voušo dokova vokovo zviera to stará, haj samo jeka doma v ulenie.
3: To som ja po nato šišo, dokáž mu sme junu obo dvojice, môj milý, malke čipky, sme rádi, som o to starala. A potom som moju mač prašala, z ona, ja som obo prašala, Marin, što cíšte k národi nám chodám več, a potom spravala, a jen brud automátovok, než to bola.
1: Trošku neušidne dá za modostnú šak to je. Přišem, za Marion súša to k tomu. Runie tak, kajš rezanie. Nukle hižo sama zareza, za kokoše má pomoc. A na koncu má celá svojba nešto nablíže.
0: Kačky, nukle a kokoše na svojské zároče plavovač, picovač a zakytovač viezo, o tom je Beno Šuta rozpravil. Domiace skut nie je než dživo, ale pustodete zabava a veselo, kajš je zoniu.

0: Dyb konje k novemu šulskemu leto jo zabirajo se serska rada ve bramboske z kupvanim. Brach serskich ceptar jo nadale velika tema. Jadna udroga mežo byš digitalna ucba. To groni, až nie sejže ukniki prietk ceptarja, ale prietk kamery a obrazoki. A serska ceptarka abo ceptar na drugem boku online veci redonjo naraz ucejo. Kute a drugim temam suse cvonki rade cora dorozmieli ze zastupnikami kupvanskego ministarstva ve nezjavnem posedženju. Cvonk rade a ekspertka za kupvanske pšašanja Delia Münchova rozkvadujo.
1: Toga je to, co služenje dovíže, až se na šulach v abiturnem spojiženku teke probitujo digitalne kurze za filozofijo a psihologijo teke francoščino a vatinsčino. To je probitovanje jo MBOS južo za to šulske leto rozširiva.
0: Podobne pobytovania za serbštinu hešte nie je. To dej se zmieniš, za to má se pak hešte šake uvijaš a přepovedaš, groni Delia Münchova. Vna počmanjo, kak vážna téma jo.
1: Vždycky mi južo viele let, až se ujo teke digitálna hudzba za serbštinu, aby teke mnoho podpirovaš na uknuš serbsku rec. Aktuálne ešte sa najmocne pomína, dokuláž máme všetci veci šulu, že sa všetci vúcbu ešte ďalej viasť, racha cepta jodla. A togodla sme sledný raž také v zjavnom posiženiu južo k tomu z MJS-om prejedali, ale nesme dostali dosť vetekronu a k tomu sme rozsúžili sa také s ďalšími zakronitami k tomu umieniš a to sme co racionili, ten proces sušči dalejžo a vo to budeme teke v přidúcem zjavnom posiženiu zase informirovaš.
0: Vici detailu k aktuálnemu stavoju serskej digitálnej úcby zgonijome s takým ve septembrie. Vo tej témie vás dalej informirujeme.

0: Ktoś, co ako dorosčone sersku rec u knuž se zajmujo za sersku kulturu, pön jo šula za dolno sersku rec a kulturu v Hrošebosu ta prétna adresa. A co ninto v novem semestrie šo pobitujo z šula? To jo mojemu kolego ju Gregor Klim ulicovala Viednica Uta Henschelova.
1: Jo, gaš, som ja taký dorosčone luž a popšovam ešte nic neviem, cú rád sersky uknuž, co musím cínišť, aber co mňa pobytujú ta šula.
2: Also, to je celé laško. Dokuláš, treba šo jano gledaš do našeho programového zešovka a tam jo vece ako pieš a dvažaša rýcnych kurzov za srbšinu a tam my nepobytujeme jano kurzy za dorosčonych, pak také za žiši abo za ukniku. To groni, až máme také konstitučenské kurze, abo jeden kurz v Prozninách za ukniku, ktorýž kšel na gymnázium hýš. Jo, also tá celá rubrika jo tam zviezaná a vy môžešo v šakorákých rýcnych stavách do šakých kubko hýš a tam sersku rýcná uknuš.
1: Kaša ešte tak pšal, neviem, kak derje, aber do kotterego rýcnýho kursa by deo ja hýš, čo dostanem pomoc, abo môžešo pon tomu lúžo jo pomagaš pšitom.
2: My obradujeme tých ľudí, se pšašame, ktoré stav, ktoré pšetsnáša veni majú a pen gledame do ktorého kurza veni by pasovali a pen gronime také ten mögu uprobirovaš v tošte kúbce a gaš vám to spodová, pen mogu veni tam vestaš a gaš nic pen pýtame drugú kúbku.
1: A my jasným dajú také online-kurze, ne?
2: To je za tých ľudí, ktorých nemajú obžijen cas, abo bytle zvenka v Užice, te mogu tam také se přizjavíš a tam dajú také ceptarju, ktorých nebytle v Užice a te dávajú vúcbu venka online.
1: Nen to dajša nám pedaš vo nekotarých vieraškách, ve tom epšidocem po líše a ja cetam neco ve studijního dňa, ten bude novembri a má KI ako téma.
2: Ja. Ja, ja vosobinski se zajmujem, ktoré šance my dostaneme přes KI za našu kulturu a za sersku rec, ale také ktoré čache tam dajú a my sme expertu přepšosili. Ja.
1: Vesť čo, že v Kronili až také zažiši aber modostných mašo pobytovania, co ga tam búža?
2: V nazvom semestr je máme zase dva možinské projekta. Jeden mjazenárodný, my ježeme do Pelskeje na Rétarský dvor do Pšelepa, to láže pla Žilonéje Göre. Tam je smakanie modostných všakých menšinov, also Pelske, Ukrajinske, Vemske a Serske modostné budú tam a se zesnávaš z ich kultúru a rec. A tam môžeme retováš, vandrováš a kulturu zesnávaš, also to bude sebe zajmne. A pen máme hýši jeden nový formát. Prídne raz sme přigotovali skromadne s Stefanom Göbelom jeden filmový workshop a jeden týždeň také v nazemských Prozninách mögu modostne s ním skromadne jeden film naživáš a dogotováš ved veršinských knígvo až to, also ved ideje ved veršinských knigvo až do rezanie až do kenca toho filma. Also to bude se vie také zajmne. Veni mögu šikne stupe toho filma, vania sobogotováš a doživíš.
1: Ta rieca šula, ta je ho v mistče a viele zaredovanie je zavisče ho v mistče Hrošebus, ale vieš čo také duce v regióne, v Lubinie, v Kalovie, Zimkomorovie, v Grodku, Prošemie. Kak vážne je to za vás, vašo živo, až v také niži hinži kurze pedávajú šo?
2: To je obšavie. Also napríklad máme tam také rycne kurze, to je vážne, also za Pelsčinu a za Serbšinu, až to ľuže v báze, also na lanže. Dajú možnosť na miestne tu sersku rec, alebo polsku rec uknuš. A pen máme také veľa přednostkov tam, to je také vážne za dalidávanie viedy, wo serskich stavis nach wo kulturje wo ritze also schückne theme kötterisch teluge tam gschemisch da su we zevem domuniske tovaris wo napschikwat we svem komerovie aber we kalavie aber same we lubinje also te schidu knam majus we jützen ja apen mö tak der ja akmösch no jo psigote jo mit tam organisiere jo mit docento apen wenn ihr das dann jo tam te pschetnoski namiesnje.
0: A schückne Obschimiescha, schückne Kurse a Termine, namaka joscho ve novem programovem Sešoku za nazimski semester rätsneje Schule. Ten Sešok, ten tüžin ujžo, a buža namakaš na viele miestnach vemistče a sevije ve Schuli, a ninto južo online. Tok Roni je vednica Uta Henschelova. Dlejšu verziu togo rozkrona namaka joscho na našom internetovem boku pet rbb-online.de/zorben.

0: šulske ubežovanja za předšulske a šulske žiši. Teke letosa. Napšašovanje su rozpozvali južo v aprilu, a za žišonje jo bil tema instrumente, a za šule džungel. Predne projekt za žišonjo jo se južo ugodnošil a mytoval. Marija Ilikovska-Winklerova jo se zatem uopgoniva pla iniciatorki a zagronitee Katrin Lehmanoitz.
1: Ten cíl jo až my našu rednu dolnosrbsku red dali dávame za žiši, za modostnost. Togodla ja činim také rečne projekte.
2: Groni Katrin Lehmanoitz. Letosa so stojali muzikove instrumente v fokusu.
1: Sme kšeli vežiš, kotere instrument by žiši raži kšeli graš.
2: Format plakata nie jo był pestajony.
1: Kak wielike te tworby są, jo popszom szojadno, z wieczego my dostaniemy od małych taki astyry wopieno, a od kubki, w takiej wanicynie takie takie kubkowe przynosk, to jo pon, jo, wielki plakat.
2: Obzielili su se styli zisiołnie z dogromady ci, a ci zaścia ziółciami, a gelcami.
1: A to jo była žišonja Vošajnske v Roblikinova niva, žišonja Tyca Ohoza, vitaj žišonja Vila Kuntabund Rožebus a žišonja Vichtiland Dežno. My sme či a či žašča jednotlivých přinosku dostali a či kupkové.
2: Kak a s cim žiši plakaty ugetuju, to jo bylo im převestajone.
1: Te žiši su s fazerakami, barvikami melovali, ale vtedy oni su také urizali obraze a nalipali je na vopienjach a su pon také čojenko kreirovali.
2: Plakaty su ugetovali žiši v starstvie 4 do 7 let.
1: Ale su také hotove žiši v starstvie 8 let sobocenili.
2: Katrin Lehmanoitz jo była wielkim spokojom z obzieleniem, ale také z usledkami žiła.
1: Na kuście pad, myśmy przecy glucne gaszte wodkowagi, a wodkowaju maju czas z žišimi taką temu przepowiadaš, o co to poprzem žo, a pen dete žiši nico se umyslíš, albo nico kreirovaš. Ja som glucna, aż oni są tak angažirované.
2: Kradu dobru idejku jo miała Katrin Lehmanoitz za uzvelenie žyri. To su młodostne, dokulaż veni maju inakši přistup ako dorošťone.
1: To ste Juna Ruštajnoitz a Johan Schmidt, a oni vugnete na Dolnosrbskom gymnázium je Rožbus.
2: Mytovali su se na jadnom boce tyke jadnotliwe žiši za zapedane užiła.
1: Jo, predne miestno je dostava Paula ze žišonje Vichtiland Dežno, ona je rednu flitu namalovala a togodla ona dostanje on into teke ako dar flitu. Až ona može pon net doma, to kraše zvucovaš. Jo, a ta Paula jo vystavstvo od 3 do 4 letne, razo my máme všako rake kategorie a v kategorii 5 do 7 letne ma predne miestno Anna Luise ze žišonje Vošajnske Robliki Nova Niva. Ona jo sama sebe namalovala s fidlami. Ja, ona dostane jo také ku veliku blokovu fletu a knikve.
2: A na drugem boce su se mytovali také celé kupky ze žišonju.
1: A hu ma ti predne miestno žišonja Tyca Ohoza a vitej žišonja Vila Kuntabund Rožebus. Ale druge miestno ma žišonja Vichtiland Dežno, ale všetne dostanú také perkusíne set, až oni mogu skromadne muzicírovať v kupce.
2: No, přesto se zavište jaselie vesebne také vetkovárky, kažte instrumenty uprobírujú a grajú šikne zgromadne na biaduach.
0: Jo, to zavišče bužo ten redný koncert. Marija Ilikovska-Winklerova jo se obkoniva pla Katrin Lehmanoitz za usledkami umělského malovanského ubežovania redného centruma Vitaj za žišonje. Ubežovanie za šulske žiši pod motom Pojščo do džungela se teke skoro ugodnošio.

0: Mit som er vejsch, så ven novem tasniku ten tøjen pishu, a zato som ninter telefoniski svesana ses chefredaktor ku Katalin Poratskolz. Dobre žen do redakcije.
1: No, dobre žen.
0: Ja, dobre žen. Ja, co dajo novego plavas ten tøjen?
1: Ja, nové šulské leto jo se zachopilo v Bramborské, což jo za starších úkniků šedna věc, jo za Nuacku něco celé vysebného. V celém kraju jo či a dvažaša tisac žiši přišlo do přední redoně a s tím jo se za nich zachopil nové vetrisk živenia. A jsme ogledali do serského šulu v Janšojcach a Žiloje, aby zgenili, jak jo bylo zašulovanie tam, a z náš lecu byli mňaze zachopienkariami teke žiši serske oblacone. To zgenio šopla nás.
0: Jo, a mimo šulských tému, co dajo vace?
1: Also v Janšojcach jo viele los bylo, jo viele se stalo v slednom týžiňu. Tam sú sriadu v Sersko-Niemskom domonijskom muzeu napríklad novú ústajincu vytvorili. A tá téma ústajince jo južo pokazala na kultúrne vieraške nieželu na dujarský svežeň tam. Preto dajú informácijské tofle v muzeu pohľad do miastom peš a dvažašča letnej histórie toho svežeňa. A dujarskú muziku sú megali gešči pötom na malej versii dujarského svíženia s tyri kapalami na cerkvinem dvorie tam dožiliš.
0: Okej, okay, ja škoda, až tu nemožošo v casniku pen cvíš až dáš, to pak my, bla rádia mežome. Genau.
1: Aber wir machen to, aber...
0: Ja, wir machen Janšojské dujarské muzikante v archivie se wie.
1: Na fein. Ja, ale wir machen teke nieco, což my jo šo vížiš a doživíš, to jo teke druga zajemnostka, teke z Janšojc musím přidaš. Dokuláš, ja mám nieto přašanie. My jo šo sebie predstajaš při pivo píšu serskuriec nauknuš?
0: Also šim vece piva, šim lepje, ja neviem, to je žod.
1: To ale žod, also napríklad u Lapšojc, abo v Konzumje v Janšojcach, kašteke v Žiluje, v Gešencu Nordstern, dostanjošo při kazanju piva pivove pedvošky, also taky bierdeke, na kterých jsou serské spruchy napísané, se vě také na druhém boce v Nímské rice. To jsou také spruchy, jak já si vížím, já si svyším, abo pí, bráčiko, pí, a také věcky. Mm-hmm. A to za tím štyce, to je jeden projekt, to zgenio šopla nás v aktuálnym udášu Casnika.
0: Aha, a dvojorecnosť, also ustupujú ta hešči hynži?
1: Ja, hynži dajú také dvojorecnosť, a to v živadlovom kusu, nímsky v bande Mittagsfrau, abo sarsky v Mötzach přes podnice. A to je živadlový kus, kenš mežošo vížiš v rámiku muzeu v Chnocu, a to v Drioku, a v Leščanskom Mynje.
0: Aha, a kto tam grajo?
1: Tam grajo Štefani Masnikova, ona pochada z Žilua, jo grajarka, a ja, synkronova pojedarka, a ona se zabira, se rozestajio se svojimi serskimi koreňami, also ten kus jo teke čošku autobiografiski jo ona nam přeražila.
0: A to, šo citame pen v novém casniku, to bužo zajmne, vet vičego mašo jen v postových kaščikách, abo v džincajšnego južo online. Ja som povedava ze šéfredaktorku Katalin Poratskolz učobne žik za šuknete informácie.
1: Prosím a žicime vám tam teke v vašej redakcii a teke šuknem přizvuchariam redne tužin.
0: Učobne žik.

Anna Trinča a je ukrainský spio šula, z čo svežali ho v serskem programie. A nint mám hešči tip za vás. Kaž plánujošo váš koinc týženia, mogu ja vás nint o južo píčku náske ceniš v ramiku miestčenského jubilea v Grodku. 705 a dvažasča liet letosa tam svieše. Tam svieše tu neželu, čižastego augusta, sersku rec a kultúru s velikým svieženjom při javišču pod Grodku. Im Nebium. To jo, redne svieženišče. A tam jo viele mistno a neželu teke viele los. Sieger Jadnaščich. Startuju z Nímsko-Serskiju Namšu, potom ustupiju Rejovainske a muzikove kupki, Mostčanski zweisparski Pšešik napšikvat zmejo veliki ustup a dizajnerka Sara Gwisch pokazujo svoju nejnošu modu. Zgromadne rejovanje s publikumom jo teke planovane. Podla javiščovego programa dajo pen Mark z regionalnymi rúcnikariami a z spisanymi pobytovaniami za kušte starstvo. Verašk programa Bužo Sega Pešich, program serskego ludovego ansambla. Veni přidu s orkestrom, solistami a chorom a prezentiruju folklorne koncert pod titulom Naša duša. A přeci jo tam byl spiju. Zastup za celé žijen jo neželu dermo, učomně z čo přepřosone do Grodka na žijen pône serské rece kultury a muziky.

0: Dyb konje k novemu šulskemu leto jo zabirajo se serska rada ve bramborske z kupvanim. Brach serskich ceptar jo nadale velika tema. Jadna udroga mežo byš digitalna ucpa. To groni, až nie sejže ukniki prietk ceptarja, ale prietk kamere a obrazoki. A serska ceptarka abo ceptar na drugem boku online vece redonjo naraz ucejo. Kute a drugim temam suse cvonki rade cora dorozmieli ze zastupnikami kupvanskego ministarstva ve nezjavnem posedženju. Cvonk rade a ekspertka za kupvanske pšašanja Delia Münchova rozkvadujo.
1: Toga jo to, co služenje do viže, až se na šulach v abiturnem spojženku teke probitujo digitalne kurze za filozofijo a psihologijo teke francoščino a vatinsčino. To je probitovanje jo MBJS južo za to šulske leto rozširiva.
0: Podobne pobytovania za serbštinu hešte nie je. To dej se zmieniš, za to má se pak hešte šake uvijaš a přepovedaš, groni Delia Münchova. Vna počmanjo, kak vážna téma jo.
1: Ľudzime južo viele, viele let, až se ujo teke digitálna hudzba za serbštinu, aby teke mava podpierovaš na uknuš sersku rec. Aktuálne ešte sa najmocne pomína, dokuláž máme všetci veci šulu, že sa všetci vúcbu ešte dále viasť, racha cepta jodla. A togodla sme sledný raž také v zjavnom posiženiu južo k tomu z MJS-om prejedali, ale nesme dostali dosť vetekronu a k tomu sme rozsúžili sa také s dalšími zakonitami k tomu umieniš, a to sme co racionili, ten proces cúšči dáležo a vo to búžome teke v přídúcem zjavnom posiženiu zase informirovaš.
0: Vece detailu k aktuálnemu stavoju serskej digitálnej úcby zgonijome s takým ve septembrie. Vo tej témie vás dále informirujome.

0: Tož, co ako dorosčone sersku rec uknuš se zajmujo za sersku kulturu, pön jo šula za dolno sersku rec a kulturu v Hošebosu ta prétna adresa. A co ninto v novem semestrie šo pobitujo z šula? To jo mojemu kolego ju Gregor Klim ulicovala Viednica Uta Henčelova.
1: Jo, gaž som ja taký dorosčone lúž a popšovám ešte nic neviem. Cú rád sersky uknúš, co musím cíniť, alebo co mňa pobytujú tá šula.
2: Also, to je celé ľaško. Dokuláš, treba šo jano gledaš do našeho programového zešovka a tam jo vece ako píš a dvažaš rýcnych kurzov za serbšinu a tam my nepobytujeme jano kurzy za dorosčonych, pak také za žiši alebo za ukniku. To groni, až máme také konstitučenské kurze, alebo jeden kurz v Prosninách za Uchniku, ktorýž kšel na gymnázium hýš. Jo, also tá celá rubrika je tam zviezaná a vy môžeš v šakorákych rýcnych stavách do šakých kúbkov hýš a tam sersku rýcna uchnúš.
1: Kaša, ešte tak pšauje, neviem, kak derje, aber der Kotteriger Rätsniger Kursa bedeo ja hisch, schaut das denn am Pommerz, aber muss ja schon von Tomo Lujo jo Pommergasch pschitom.
2: Me obradujeme tých ľuží, se pšašame, ktoré stav, ktoré pšetsnáša, veni majú, a pen gledame do ktorého kurza, veni by pasovali, a pen gronime také ten mögu uprobirovaš v tožtej kúbce, a gaž vám to spodová, pen mogu veni tam vestaš, a gaž nic, pen pýtame druhú kúbku.
1: A my jasným dajú také online-kurze, ne?
2: To je za tých ľuží, ktorých nemajú obžijen cas, alebo bytle zvenka v Užice, te mogu tam také se přizjavíš a tam dajú také ceptarju, ktorých nebytle v Užice a te dávajú vúcbu venka online.
1: Nen to dajšen nám pédaš vo nekotarich vieraškách, ve tom epšidocem po líše a ja citam nieco ve studijní godinia, ten bužo novembria a má KI ako téma.
2: Ja. Ja, ja vosobinski se zajmu jom kötere šanse me dostan jome přes KI za našu kulturu a za sersku rec, ale teke kötere čache tam daju a my sme expertu přepšosili. Ja.
1: Vesť čo, že v Kronili až teke za žiši aba modostných maša pobytovania, co ga tam bužo?
2: V nazvom semestr je máme zase dva možinské projekta. Jeden mjazenárodný, my ježeme do Pelskeje na Rétarský dvor do Pšelepa, to láže plá Žilonéje Göre. Tam je smakanie modostných všakých menšinov, also Pelske, Ukrajinske, Vemske a Serske modostné budú tam a se zesnávaš z ich kultúru a rec. A tam môžeme retovaš, vandrov vaš a kulturu zesnávaš, also to bude se vzájemne. A pen máme hýši jeden nový formát. Prídne raz sme přigotovali skromadne s Štefanom Göbelom jeden filmový workshop a jeden týždeň také v názemských Prosninách mogu modostne s ním skromadne jeden film naživaš a dogotovaš ved veršinských knígvo až to, also ved ideje ved veršinských knigvo až do rezania až do kenca toho filma. Also to bude se vie také zajmne, veni mögu šikne stupe toho filma, vania sobogotováš a doživíš.
1: Ta rečná šula, ta je ho v mieste a viele zaredovania je zavisče ho v mieste Hošebus, ale vysčo také duce v regióne, v Lubinie, v Kalovie, Zimkomorovie, v Grodku, Prošemie. Tak vážne je to za vás, vašo živo, až v také niži hinži kurze pedavajú šo?
2: To je všavie, also napríklad máme tam také rýcne kurze, to je vážne, also za Pelsčinu a za Serbšinu, až to ľuže v báze, also na lanže, dajú možnosť namiestne tú sersku rýc, alebo polsku rýc uknúš, a pen máme také viele všetnosti tam, to je také vážne za dalidávanie viedy, wo serskich zavis nach wo kulturje wo ritze also schückne theme kötterisch teluge tam gschemisch dasu wetzevem domoniske tovaris wo napschikwat wesvem komerovie aber we kalavie aber samme we lubinje also te schidu knam majus weil jützen ja apen mö tak der ja akmisch no jo psigoto jo mit ham organisiere jo mit dozento apen wenn ihr das dann jo tam tepschetnoski namiesten je
0: A šukne obšimješa, šukne kurze a termine namaka jošo v novem programovem zešoku za nazimski semester recneje šule. Ten zešok ten tøžen ujžo a božo namakaš na vjele mestnach ve mestče a se vije v šuli a ninto južo online. To kroni je vednica Uta Henšelova. Dlejšu verziju togo rozkrona namaka jošo na našom internetovem boku pod rbb-online.de/zorben.

0: Jožo wird lieta 2000 steri, pšewiežo rěcne centrum Vitaj v Hošebosu umiuske ubežovania za předšulske a šulske žiši. Teke letosa. Na pšašovanie su rozpozvali jožo v aprilu a za žišonje jo byl téma instrumente a za šule džungel. Prédny projekt za žičonjo jose južo ugodnošiu a mytoval. Maria Ilikowska-Winklerova jose zatem obgoniva pla iniciatorki a zagronitee Katrin Lehmanoitz.
1: Ten cíl jo, až my našu rytnu dolnosrbskú ryt dali dávame za žiši, za morostnus. Togodla jacenim také rytsne projekte.
2: Groni Katrin Lehmanoitz. Letosa sú stojali muzikové instrumenty ve fokusu.
1: Sme kšeli viežiš, ktoré instrument by žiši raži kšeli graš.
2: Formát plakata nejo byl pestajony.
1: Kak veľké te tvorby sú, jo popšom šojadno, zvičiko my dostaneme od mavých taký astyry vopieno a od kupky, v taký vani cenie také také kupkové pšinnosk, to je pon, jo, veľký plakát.
2: Objelili sú se styry žišovne z dogromady či a čižašťa žúčami a grycami.
1: A to jo była žišonia vošajnské vroblikinova niva, žišonia tyca ohoza, vitej žišonia vila kontabund hožebus a žišonia vichtiland dežno. My sme či a čižašťa jednotlivých přinosku dostali a či kupkové.
2: Kak a s cim žiši plakaty ugetuju, to jo było im převestajone.
1: Te žiši sú s fazerakami, barvikami, melovali, ale dvetegi voni sú také urizali, obraze a nalipali je na vopieniach a sú pon také čojenko kreirovali.
2: Plakaty sú ugetovali žiši v starstve 4 do 7 let.
1: Ale sú také hotové žiši v starstve 8 let sobocenili.
2: Katrin Lehmanoitz jo była wielkim spokojom z obdzieleniem, ale také z usledkami žiła.
1: Na kuste pád, myśmy przeci glucne gaste vodkuvarki a vodkuvaju maju cas z žišimi taku temu přepovedáš, vo co to popšom žo a pen dete žiši nico se umyslíš abo nico kreirovaš. Ja som glucna, až oni sú tak angažirované.
2: Kradu dobru idejku jo miała Katrin Lehmanoitz za uzvelenie žyri. To sú młodostne, dokulaž veni majú inakši přístup ako dorošťone.
1: To ste Juna Rusteinoitz a Johann Schmidt a oni vugnete na Dolnosrbskom gymnázium je Hožbus.
2: Mytovali sú se na jednom boce také jednotlivé žiši za zapedané uživa.
1: Jo, predne miestno je dostava Paula ze Žišovne Vichteland Dešno, ona je rytnu flétu namalovala a togodla ona dostane on to také ako dar flétu. Až ona môže pon net doma to kraše zvucovaš. Jo, a ta Paula jo vystarstve od či do 4 letnoch, razumie máme všakú kategórie a

Anna Trinča, a je ukrajinský spio šula, s čo svežali ho v serskem programie. A nint mám hešči tip za vás. Kaž plánujošo váš koinc týženia, mogu ja vás ninto južo píčku náskeceniš v ramiku miestčenského jubilea v Grodku. 705 a dvažašča liet letosa tam svieše. Tam svieše tu neželu, čižastego augusta, sersku rec a kultúru s velikým svieženjom při javištu pod gołym niebiom. To jo, rytne svieženiščo. A tam jo wiele miestno a neželu teke wiele los. Sega jadnasčich. Startuju z nimsko-serskiju namšu, potom ustupiju rejovańske a muzikowe kupki, Mostčanski zweišbarski Pšešik například zmijo veliký ústup a dizajnerka Zara Gwisch pokazuje svoju nejnovšu módu. Zgromadne rejovanie s publikumom je také plánované. Podľa javišťového programa dajú pen Mark s regionálnymi rúcnikáriami a so spísanými pobytovaniami za kúšte starstvo. Veraš k programa Bužo Sega Pešich, program Serskiego Ludovego Ensembla. Veni přijdu s orkestrom, solistami a chorom a prezentiruju folklorne koncert pod titulom Naša duša. A přeci jo tam byl spiju. Zastup za cewe žijen jo neželu dermo, učomnie z čo přepřesone do Grodka na žijen pône serskej rece kultúre a muziky.